0: This is Color Radio on 98.4 and 99.3 FM in Dresden and stream.colorradio.org worldwide. You're listening to Color Radio.
1: Da, scheiße. Da. Scheiße. Da. Scheiße. Scheiße. Da. Da. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße.
2: Tam. Kam císař pán šel sám.
3: Tam. Kam císař pán šel sám.
2: Šli šla s náma. Ta známá nymfa z amfiteátra.
3: Ta známá nymfa z amfiteátra.
2: A milovali jsme se jako v mídelnici.
3: Milovali jsme se jako v mídelnici.
4: Oh, no. Yes, hello, I'm following him.

0: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce.
1: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce.
0: Poštěstím si v lásce. Šlo to hladce.
1: Poštěstím si v lásce.
0: Unge zogne fratze.
1: Šlo to hladce.
0: Unge zogne hosenträger.
1: Unge zogne fratze.
0: Im wieder was für später. Prosím, pane, koš nevysypat doutná.
1: Prosím, pane, koš
0: ještě doutná a už zase. Králíci v něm jak prase.
1: Prosím,
0: pane, koš. Vysaj rajtovat a rajtovat do košic.
1: Vysaj rajtovat
0: a rajtovat do košic. Vysaj rajtovat a košic. Znameňánek plamenech,
1: dednoutající koš,
0: který kdysi spolu spratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
2: Ko. Prosím, pane, tady doutná koš. A možná je to šok pro celý Jirko,
1: říká Ježíš.
2: A Ježíš říká ještě víc. Ježíš říká toho tolik, kolik člověk slyšet chce. Prosím, pane, tady doutná koš. A možná je to šok pro celý Jirkov. Říká Ježíš. A jí toto nevadí, že tady doutná koš. V šoku toho úmyslníka.
0: Jí toto nevadí, že tady doutná koš. V šoku toho úmyslníka. Je to blbý,
2: košošok, šok, šuk, ještě šluk a máme výluku.
1: Košošok.
2: Prosím, pane, auto, pane, kann ja jede sagen. Ich bin der Cezanne, vom Cezanne, du.
0: Urlogin gsi.
2: Vom Cezanne, Urlogin gsi.
0: Urlogin gsi.
2: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce a poštěstím si v hlásce. Šlo to hladce, ungezogne fratze,
1: umgezogne Hosenträger.
2: Immer wieder was für später. Prosím, pane, koš, nevysypat doutná, ještě doutná a už zase králicí v něm jak prase. Prosím, pane, koš, vysaj rajtovat a rajtovat do košic, kde doutnající koš je znamenánek v plamenech, který kdysi spolu zpratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
0: On za ten kanistra udělal to. Přesto byl strašný smrad, to je rakovina. A zničený koš? Když to doutná, jo? Když koš stojí? Už škoda, že neprodávají už tu fiš. Víš tam to. Víš, co myslím, tu fiš tady. Co to znamená, že fratce to chlapec, že? Spratek, už klep.

0: Tja, tja, kolla, kolla. Da, da.
1: Ona věděla, o kom mluví.
2: Co se tam fakt všecko probírá, jo? Všecko! Do obchodu, no.
0: Teplo, tatka dneska džev v depu, aj na tu novou plovoucí. Mamka peče protvan, buche, dcera čvuchtí k babičce. A tatka je buchtový. Mamka je masová. A u Poláchu henně teplo, každá rodina by měla zakládat stát ve státě. Aj proto tatka džev v depu nejen dneska, ale zajtraj. Však není žádný špicbold kuršl, který už dávno vyděláno má. A u Poláchu henně teplo, tatka topí aj v depu. Mamka přece peče protvan, dcera čtvrtý nedodělanou. Každým krůčkem zakládat stát ve státě, jinak nejsme rodina. Buď statečná jak teta, vzputte děti vždy před pátou, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. To.
3: Nicht für die Schule,
0: to.
3: Für das Leben lernen wir.
0: Ne, ne, to nenajdeš jen tak. To najdeš jen hen, bléde hene, blédy nehet, plaches henlein übernächtig. A u Poláchu hen je teplo und bei Feldmanns gibt es was. Zajtra děcka budeme moudřejší, dneska tatka dže v depu, jak já jen ten vyčepu, se sebe dostat vůbec nic. Jejda jenda už má naděláno, boží láno drží balabán.
2: Babička nám drží palce.
0: Babička nám drží palce. A každý člověk je v právním vztahu, proto to teplo, ta pohoda, to jo. Celý v protfan to go. Die Bratpfannen Hausfrau hilft fleißig beim Hausbau. To teplo do depo, ten člověk chce klid, a klid je základ, protože člověk bez klidu je člověk smutný. Na základ nalákat, nalakovat plot, a večer před spánkem zaspívá nám Gott. Gott nebo Gottwalda, Hannibald jako předskokan, ve Vorsprungu lesník, bože lidi milí, tu písničku znám.
2: To go, to go, to go, to go, celý protván, to go, go, go, go. go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go Tam.
0: Da, scheiße.
2: Kancísař pán šel sám.
0: Tam. Da. Scheiße. Kancísař pán šel sám.
2: Šlišla s náma.
0: Šlišla s náma.
2: Ta známa nymfa z amfiteátra.
0: Ta známa. Da. Scheiße. Nymfa z amfiteátra.
2: A milovali jsme se jako v mídlení.
0: Scheiße. Scheiße. Scheiße.
2: Milovali jsme se jako v mídlení.
0: Scheiße.

0: vielleicht ist auch scheißegal, vielleicht auch nicht, ach, was weiß ich.
1: Hej, dobrý večer, vítejte k nám. Můj smoj berlínský druh, a hýžo 8 lid, nejs můj rauhaj. Ok, dvěcí, vůzáča, ale... Nekak, já to šlo tříšivo, a musím pan Jakub, já jsem nás prašoval, musím pan Šipreli. Nekš mu můj jo, a vyzo, nekš se vůj jo, nekš mi můj, ší jo, růma, to je to totál fajn. Dajte si lůbit, můj nekůj dopad.